Rádijská playlista Puca po Šavovima. Bože, dva, ej, pozdrav, zajemujem. Sem ti blizom, kaj, ljubi?